0: Kdyby si už za kapelu obesměla klid, aby tvůj muž hodný byl a netrousit tě.
1: Až se v bílém půjdu vdát.
2: Já ti přeju za sebe, ať bátýho máš, co ti koupí kilo ryb a dvědek na pláž.
1: Až se v bílém půjdu vdát.
3: Já ti přeju naposled, ať můžu klidně spát, aby tě měl doopravdy jednou provždy rád.